si kolem, ty si jako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak sem, co obrací se ke slunci.

Toto je asi najlepší song. Už lepší dnes nezahráme. Kdeže 21 Pilots u nás vo Fanrádiu ste počúvali práve teraz. Boli aj na Sigete tento rok 2026. Trošku upravili skladbu.

1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový, 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen, 2 rolky len za 69 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.